Milujem jeseň, tedy lístě zlatně a ostýchavá breza bělodýcha. Milujem jeseň, nabyla som plátně měša farby kriku vtákov i rybího ticha.